trial. Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: stýská se
1: stýská. Trial.
2: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku,
1: trial.
2: Když

trial. Trial.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.
0: Trial.
1: A nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu
0: trial.
1: Si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj

trial

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák.
0: Trial.
1: Sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak. Sniví.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: trial.
1: Ze žalářních vrat, možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap.
0: Trial.

0: trial.
1: Nečekej úsměv od
0: žen,
1: který si všechno vzal.
2: Vrátí ty touhy zborcený,
0: trial.
2: Ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial.

0: já byl kluk. Už je to hodně let, sen se mi zdával. Já hrál pro plnej sál.
1: Čau.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno trial. Jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hlubý špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: vyšel ven.
1: Trial?
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial?
0: Poctivejma rukama. Jako správnej chlap. Snad se někdo ušklíp jen.
1: Trial?
0: Že si křivěš

0: musí plakat dál.
1: Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: That's all I want to hear. Something special.
0: Trial.

Trial. Trial. Trial.

Ciao. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší.

well. Trial.

My little China.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

trial.

jídla. A v kutech usínají moje sny. Za oknem déšť tiše zbývá.

trial.

říkají. Anděl všech válek s Bohem se hádá. O mý

se snáší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: Bye.
1: Life ahead of her, slashed her wrists, bald with blood.

Understand me. Understand.

Bye. Bye.

Bye. Trial. Trial.

0: Wow.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
1: Blázniví, chtěli křídla pro svůj let.

proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubý špás, když si v noci vyšel ven. Snad se trochu třás, trochu třás.

trial. Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama jako správnej chlap. Trial. Snad se někdo už líp jen

trial. Trial.

Wow. Trial. Trial. Trial. Trial.

This is another new song. This is a song called T-Shirt Suntan.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát

0: ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.
1: Čau.

trial. Trial. Trial.

style. Trial. Trial.

try. Trial.

Bye. Bye.

0: trial. Trial.
1: The final judgment, which sounds like a...

trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Let me love and steal.
0: Trial.
1: I have danced.
0: Trial.

0: Máma, sundej kytku z kabátu.
1: Trial.
0: Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.
1: Trial.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: Bye. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat.

0: Trial.
1: Můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní, z tvých polipků.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: Ale to z toho strašně lituje.

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: As the snow flies.
0: Trial.

0: trial. Trial.
1: You with the sad
0: trial.
1: Don't.

trial.

0: trial.
1: Like a rainbow.
0: Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hraj, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák,
0: trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.

0: trial
1: ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama. Jako správnej chlap, snad se někdo už líp, jen že si křivě šláp, křivě šláp.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

Bye. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: I'm ready to, baby. You're not alone. Maya.

trial. Trial.

trial.

Bye. Trial. Trial. Trial.

Čau. Trial. Trial.

0: 12.
1: I can't. Please, no, I can't. Help me.

0: Me lying here like
1: why?
0: Like

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

poslal. Poslal. Try.

Bye.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: It's late in the evening.
0: Trial.

Bye.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Stuck on trial.

you do. Try.

trial. Trial.

Bye.

trial. Trial.

Ciao. Ciao. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trust in who we are, and nothing else matters. Trial.

Wow.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: A stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si poníž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen,
0: trial.
1: Co směl jsem žít. A ty mě znáš a víš, že jiný už nebudu, co mám rád.
0: Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Time after time.
0: Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

Bye. Trial. Bye.

bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat

trial.

ptákům v řadách. Píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trials. Trials. Trials.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.
0: Trial.
1: To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách.
0: Trial.
1: Se slzou na líčku hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.
0: Trial.
1: Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
0: Trial.

otevřel si vrátka. Bratříčku, nezlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Čau. Trial. Trial.

file. Trial. Trial.

files. Trial. Trial.

trial

day. Mm-hmm.

0: I read it too, baby. You're not alone.
1: Trial.

Čau. Čau. Čau. Čau. Ciao.

close to you, feeling your

trials. Trials.

0: question of time.
1: Trial.

trial. Trial. Trial.

Bye.

trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Close, naked, skin on skin.
0: Trial.
1: Tears of

Bye. Drive.

Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

dancing greed.

trial. Trial. Trial.

0: jsem měl prachy, to bych nebyl chudej.
1: Trial.
0: Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

města jsou jen ozvěny našich jmen. Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.

was serenity, a mild taste of her.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných
0: trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýská, trial. Se mi stýská, po nás.

0: trial.
1: Milence.
0: Trial.
1: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když hukáš.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: One, two.

trial. Trial. Trial.

se snáší. Aha.

0: dýchám šťastný sníh. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím. Jen chtěl bych ti říct.
1: Já vím, že mi odpustíš.
2: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: bych ti říct.
1: Čau.
0: Stýská se, stýská.
1: Čau. Trial.
2: Milence, matky dál vy.

Někdy zbytečně, mladý šílence, to se pak seře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.

trial. Trial. Trial.

Bye.

trial. Trials.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

throttle.

trial

0: trial.
1: Remix.

try, right? Trial.

Bravo.

0: now.
1: Her skin is like velvet.
0: Child.

0: patříčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci,

kříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Čau. Čau.

trial. Trial.

trial,

trial. Trial. Trial.

trial. I've been trying hard to reach you, 'cause I don't

trial. Trial. Trial.

0: Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Chtěl jsi prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: žalářních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.
0: Poctivejma rukama.

0: Kyle.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

Bye. Bye.

0: trial.
1: Is this the end?
0: Trial.

keep on loving you. Love.

control. Control. Control.

Bye.

Wow. Trial.

0: Rozhodčan.
1: Čau. Try.

honest as a promise to recover.

trial. Thank you.

trial. Trial. Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Bye.

estás igual, el mismo dolor

trial. Trial.

0: hrála.
1: Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

Trial.

subscribe. Try.

0: stíhal čas.
1: Právě.
0: Já cestu zvolil si, po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas. A žil svůj sen, co směl jsem žít.
1: Wow.

trial. Trial.

subscribe.

trial. Trial.

Bye.

trial. Trial.

there.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší
0: trial.
1: Je zůstat sám. Kolik snů, pak kolik dnů jdou za tebou. Dokola s tou otázkou,
0: trial.
1: Proč seš sám? Co s tím uděláš? Já chtěl bych jen
0: trial. Žít.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial.

0: Stýská
1: Trial.
0: Stýská.
1: Trial.
2: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence.
1: Trial.
2: To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: trial. Trial.
1: Sácame de aquí.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

trial. Trial.

0: Patříčku.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

0: trial.
1: Trial.

Čau. Wow.